0: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
1: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
0: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
1: Tešíme sa na vás.

0: Vysielame božsky.
1: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
2: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
1: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
2: Tešíme sa.

0: menou Ambrose Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B End Time, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambrose Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
1: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
2: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
1: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
2: Tešíme sa na vás.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
2: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
1: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
2: Tešíme sa na